That's a man.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc 90.
1: Nejvíc 90. v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Nonstop.

Hit Radio 90. 90 non-stop. She's black, flesh and bone.

0: nám to praví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Devadesátky. Nejlepší.

je te désire. Prends-moi, je suis à toi.

0: před sedmou vzpomínkám na historky z podsvětí a Tarantinův úžasný film Pulp Fiction. Arch Overkill na Hit Radio 90. Já jsem Vláďa Řepka a taky mimo jiné prozradím, jak bude a jak se jede. Tak pozor, v Plzni v Regensburské ulici u kruhového objezdu se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Na Pražském okruhu na 26. kilometru u Řep na nájezdu z dálnice D6 ve směru k D1 bourala dvě osobní auta s dodávkou, tak počítejte se zdržením v koloně od dálnice D6.
1: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Nehoda u Panenského Týnce uzavřela dálnici D7 ve směru Zloun na Prahu. Na kilometru 35,5 zasahují záchranáře u zrážky nákladňáku s osobákem. Místem se nedá projet, policie odklání dopravu exitem na 37. kilometru poblíž letiště Panenský Týnec. Provoz tu ale začíná váznout, počítejte s narůstající kolonou. A bouralo se i na Pražském okruhu. Nehoda brzdí provoz za nájezdem z Karlovarské D6. Na 26. kilometru směr D1 pokračuje likvidace následků střetu dodávky a dvou osobáků. Levý pruh zůstává neprůjezdný, ztratíte asi 15 minut. Přejeme šťastnou cestu.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Gold Class v multikinech Cinestar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class Cinestar.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
13: Hit Radio 90.

0: Desátka.
1: Pátek bude slunečný s nejvyššími teplotami 25 až 29 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Příjemné páteční ráno. Já se jmenuji Vláďa Řepka a kdybych teď nemusel mluvit, tak těch 20 vteřin věnuju neutuchajícímu tleskání. Zítra ve Wimbledonu poprvé v historii ryze české finále. Karolína Muchová si zahraje proti Lindě Noskové. Tak ještě nevím, které z nich budu držet palce, ale koukneme se na ně. Je 7, my jsme Hit Radio 90 a hrajeme Backstreet Boys.
0: Hit Radio 90.

0: Dobré ráno s Hitrádiem 90 v 7.12. Tohle je DJ Arman van Helden a bohužel od včerejška nám bude chybět jeden nezaměnitelný chraplák, který odešel asi za lepším. Patřil Bonnie Tyler. Ale jak je známe, určitě by nechtěla, abychom tady po ránu slzeli. Zemřela ve věku 75 let a hitparády válcovala už od 70. ale i v 90. jí zůstalo místo na výsluní. Tenhle ten její slavný chlaplavý hlas byl vlastně následek operace uzlíků na hlasivkách a to z ní potom udělalo megastar. Bonnie odešla tam někam za Karlem Gottem a spolu si na melodii tyhletý písničky můžou zpívat jeho český text. Jen se hádej, jen se klidně hádej. 90 jsou za chvilku zpátky, bude třeba Macarena.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznámené?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
10: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
11: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
12: Asi 100 tisíc.
11: A ty s tím nic neděláš, jo?
12: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tožpak na právníka.
11: No prostě jediná e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
12: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
11: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na ranním Hitrádiu 90, 3 minuty před půl osmou. No, už 2 minuty před půl osmou. Alanis Morissette. Zítra se bude přepisovat tenisová historie. Slavný Wimbledon uvidí poprvé v historii čistě české finále. Karolína Muchová proti Lindě Noskové, naše dvě šikovní holky. Ani jsem netušil, když jsem včera říkal tady v rádiu, že v sobotu přebarvíme Londýn a Wimbledon na naše národní barvy, bílou, červenou a modrou, že budu mít dneska takovou pravdu. 21-letá Linda Nosková včera po postupu na tiskovce totálně rozesmála celý Londýn, když se jí totiž ptali, jestli má nějaký vítězný rituály, tak řekla, že asi tak 30 za den a že je to prostě regulérní nemoc. Ale vypáčili z ní, že musí každý den jíst naprosto stejný oběd a na hotelu používat výhradně stejné umyvadlo a stejnou koupelnu. No tak já už se asi rozhodl komu. A komu vy budete fandit? Bude to Karolína nebo Linda? Klidně nám to napište na náš WhatsApp 720 86 86 36 a já našim národním hrdinkám na Hitrádiu 90 posílám hit, který je o nich. Dream!

0: Sophie B. Hawkins, Night Radio 90 v 7.41, příjemné ráno. Zítra se ve Wimbledonu uskuteční finále a my se ptáme, které tenistce budete zítra fandit. Píšete na náš WhatsApp 720 86 86 36, že prý té české. No, to jste mi pomohli, když jsou obě češky, že jo, Karolína i Linda. Tak, ale vážně, zatím je to tak sou-sou, ale pst. Linda se svýma rituálama má od vás o pár hlasů víc. Někteří tady ale na Spatáji, jo, tak až v Tajsku nás posloucháte, to pochopili tak, že mi napsala: ahoj Vláďo, fandím oběma holkám, ale ty rituály naprosto chápu. Od dětství zásadně nešlapu na kanály a když na nějaký stoupnu, musím ho třikrát obejít. Ale no, to já znám z domova. Viďka, jo. Hrajeme 90ky non-stop, za chvilku jsem zpátky a se mnou třeba Divoký dášť a kapela Gladiátor.
1: To nejlepší z 90ek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90ka.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: To M v názvu kapely M People znamená music. My jsme taky hudební, Hit Radio 90, 7.54. Podíváme se, co se děje, jak bude a taky, jak se jede. Na dálnici D3 na 117. kilometru ve směru na České Budějovice hoří vozidlo, kolona se zatím netvoří. A v Praze v Průmyslové ulici směrem na Hloubětín na křižovatce s ulicí v Chotejně se střetlo osobní auto s dodávkou.
1: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. K nehodě nákladního a osobního auta došlo na 35. kilometru dálnice D7 ve směru na Prahu. Počítejte s asi 10-minutovým zdržením. Nehoda dvou osobních vozidel a dodávky zneprůjezdnila levý pruh na Pražském okruhu. Bouralo se na 25. kilometru na trase Ruzyně-Modletice. Počítejte se zdržením, po pojíždět budete asi 15 minut. A provoz začíná pomalu váznout, taky na D1 před Brnem. Tvoří se nesouvislé kolony, hlavně kamionů. Poprvé se brzdí u Rohlenky na 177. kilometru. Osobáky budou poskakovat asi 20 minut. Přejeme šťastnou cestu.
2: Dáš se mraku.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
8: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
7: Těšíme se na vás.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
12: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
13: Vraťme čas alespoň na jeden den.
12: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
13: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
12: Velká 90ková show.
13: Letní atmosféra.
12: Rodinná picnic zone.
13: A program pro děti.
12: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
13: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
12: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
14: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
15: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: On air, on air, online, online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
4: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Koalice bude probírat příspěvek na zbraně pro Ukrajinu, který vadí SPD. Oznámili to premiér Babiš s ministrem zahraničí Macinkou. Ten dodal, že se zástupci SPD už mluvila situaci, vysvětlil. Poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje zejména před možností kolapsu stavebního řízení. V centru Zlína od čtvrtečního rána hoří výšková budova v někdejším baťovském továrním areálu. Nikdo se nezranil, materiální škody ale budou vysoké. Zboží tam skladovali Vasky a Alpine Pro. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliette Binochová, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Účast Bacona na Karlovarském festivalu jeho organizátoři předem neavizovali. No a fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. V semifinále narazí na Španěly nebo Belgičany. Jejich souboj se hraje dnes.
5: Doplním stručně Davida, jak bude slunečno a teploty 25 až 29 stupňů.
3: Hrajeme vám 90ky non-stop.
5: S vámi je v 8 Hit Radio 90. Mikrofon okupuje Vláďa Řepka. Dobré ráno. Jestli nás posloucháte mezi Plzní a Příbramí, tak necítili jste náhodou včera takový lehký otřesy? No ano, včera tam bylo totiž menší zemětřesení. A teď pozor všichni, protože mám založený Rolling Stones, Anybody Seen My Baby a teď se to bude třást všude. Tak jdem na to. Shake it, baby.
3: Hit Radio.

0: Aqua v programu Hit Radio 90 ve 8:45. Dobré ráno, skoro ve 8:45 za 3 minuty. Jestli zrovna balíte kufry na letní dovolenou a přemýšlíte, jaký léky si sebou vezmete a co pomáhá na bolavý žaludek, až se v Chorvatsku předspete smaženým jídlem, tak znáte takovou tu babskou radu, že nejlepší je ledová kola po lžičkách. Tak to vůbec nepomáhá. Lepší je jakýkoliv obyčejný čaj, hlavně když bude sladký a ledově studený. Devadesátky jsou za chvilku zpátky. New Radicals za chvilku na Hit Radio 90.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: To není možný, že to ještě nemáte.
7: Tak my taky čekáme, že jo?
8: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
9: Tak to musí stát na účtárně.
6: To už je po splatnosti.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Tvůj pocit po projektu?
12: Jipi!
13: Jo!
11: Jé!
12: Jipi, jipi!
13: Jí!
11: Hornbach, s námi to zvládnete. Come on, die, yeah.

8.28 hrajeme 90ky non-stop. Roberta Milese za chvilku vystřídá Robbie Williams na Hitrádiu 90. Já jsem Vláďa Řepka a dovolte mi prosím jednu nostalgickou. Když jsem včera viděl záběry požáru ve Zlíně, kde jsem studoval vysokou a pořád tam učím studenty na Univerzitě Tomáše Bati, tak jsem se neubránil dojetí. Já vím, jsem chlap, ale přesto jsem měl na krajíčku. Tak jsme si volali s kolegy z univerzity, se spolužákama a dostalo nás to všechny. Schořelo 75 tisíc párů obuvi, 27 výtisků baťovské literatury a další zboží asi za 500 000 000 korun. Co neschořilo? Naše vzpomínky, které na budovu máme. Zpátky k 90. Tohle už je slíbený Robbie na Hitrádiu 90.

0: S vámi je v 8.38 na Hitrádiu 90 zpěvačka Susan Vega, bez který by dost možná nevznikly MP3-ky. To je to, v čem si přehráváme hudbu. Když totiž v 90 inženýři vyvíjeli tenhle formát MP3, tak ladili zvuk právě na jejím hlasu. Takže s nadsázkou lze říct, že Susan Vega je matka všech digitálních nahrávek. Zremixovaná teď DNA a za chvilku pokračujeme, dáme třeba Savage Garden nebo Dubstar.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hitrádiu 90.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: poslední hit před devátou, Tony Bart, který se v Anglii živil jako instalatér a topenář a po večerech skládal jako koníček písničky. Já jsem Vláďa Řepka a mám s Tonym takovou paralelu. Ráno chodím jako koníček do rádia a přes den pracuju jako mluvčí. Ale zpátky k vám, vy jste tady šéfové a vás asi spíš zajímá, jak to jezdí.
1: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Stavební práce komplikují provoz na Pražském okruhu. Pracuje se na exitu 2 u letiště. Poskakovat budete v obou směrech, jak ve směru na Prahu, tak ve směru na Chomutov. Ztratíte okolo 10 minut. Doprava vázne taky na D1 před Brnem. Tvoří se tu kolony hlavně kamionů, které zpomalují na 166. kilometru. Po pojíždí pak v nesouvislých kolonách. Osobáky projedou s minimálním zdržením. A na dálnici D3 na 117. kilometru ve směru na České Budějovice hoří vozidlo. Na místě jsou hasiči, kolona se zatím netvoří, buďte tam ale opatrní. Přejeme šťastnou cestu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
7: Mirá,
6: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
7: Migové,
6: Harley,
7: Single X,
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
12: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
13: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
14: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
15: A já vám jako dlužím?
16: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
17: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
18: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
19: Výhry. Slevy. Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
18: Jo!
2: Jé!
3: Jipi, jipi!
18: Jí!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
20: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Hit Radio 90.
0: Na to, jak bude, stačí pět slov. Počítejte se mnou. Slunečno, teploty 25 až 29.
3: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Vítejte zpátky na Hit Radio 90, dvě minuty před devátou. Jestli nás sladíte v Praze, tak víte, že metro Cčko tenhle týden nejezdí a místo toho se hlemíždím tempem posouváme náhradní autobusovou dopravou. Proč? No i proto, že řidiči najíždí do Bazpruhu a místo pěti minut pak jedete i půl hodiny. Já jsem Vláďa Řepka a do studia mi teď přišla čerstvá zpráva, že na řidiče dneska budou na magistrále číhat policisté. Rozumíte, jo? Takže zpátky do správného pruhu a zpátky k devadesátkám po London Beat bude Ivan Hlasa Malagelo.
3: Hit Radio

0: Na Hit Radio 90 Ricky Martin. Jeho seriál Palm Royale, ve kterém hraje, je nominován na cenu Emmy. A fotbalisté Francie zase můžou být mistři světa ve fotbale. Jsou zase o krůček blíž, porazili ve čtvrtfinále Maroko a jako první tedy postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Rozhodne se v úterním semifinále v Dallasu, tam Francouzi buď narazí na úřadující mistry Evropy Španěly, nebo na Belgičany. Španělé a Belgičané hrají o postup dneska našeho času v 9 večer. Teď je 9 ráno, 11 minut, já jsem Vláďa a za chvilku pro vás mám třeba Kiss nebo Megamix z pomády.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
4: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Na Hit Radio 90, slavná filmová pomáda, tak asi si ji večer pustíme. A jak to tam ta Olivia Newton-John a John Travolta zpívají o těch letních láskách? Pozor na ně, až vyrazíte v létě na cesty. Ale klidně můžete zajet sem do Prahy na Skok, která je podle magazínu Time Out v žebříčku nejlepších světových měst pro cestovatele začátečníky na krásném třetím místě. Lépe než v Praze už je jenom v Portugalsku. Jejich Porto a Lisabon skončili na prvních dvou místech. A co se v žebříčku hodnotí? Bezpečnost, přátelskost místních, ceny jídla a to, jestli se dá všude dojít pěšky. A porazili jsme třeba takový machry jako Seoul nebo japonský Kyoto. S vámi dál Hit Radio 90, na něm Vláďa a Macy Gray a krásný pátek.

0: jsme tak trochu na Hitrádiu 90 v 9.38 jednou nohou ve víkendu. Bude pěkně, my budeme i dál hrát nejvíc 90 v českém éteru. Zítra si zahraju ve Wimbledonu dvě Češky o Grand Slam. Co víc si přát? Já jsem Vláďa Řepka, za chvilku sem pustím Markétu Rachmanovou a také Lucii a z Kamenělé dítě. Pěkný víkend a v pondělí 7. Ahoj!
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
7: 90 jsou zpátky. Hitrádio 90.

0: Žádnýho Mena in the Rain dneska neuvidíte. O počasí za chvíli, ještě předtím ale na silnice.
1: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. K nehodě osobního auta do světelné signalizace došlo na 146. kilometru D1 ve směru do Prahy. Bouralo se v levém jízdním pruhu, místem se tak jezdí jenom jedním pruhem, ztratíte okolo 10 minut. Další nehoda je na D1 na 338. kilometru ve směru na Ostravu. Tady se srazila dvě osobní auta, kolona se ale zatím netvoří. A do třetice D1 doprava vázne i před Brnem. Tvoří se kolony hlavně kamionů, které zpomalují na 171. kilometru a popojíždí v nesouvislých kolonách. Osobní auta projedou s minimálním zdržením. Přejeme šťastnou cestu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BARDS.cz.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
11: Trefíte se?
12: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Devadesátka.
1: Tak jak to dneska vypadá na obloze, jasno až polojasno, během dne hlavně na severu a severovýchodě možná oblačno, teploty 25 až 29, na horách 19 stupňů, na Šumavě třeba 22.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Krásný pátek, je 10. července, další týden prázdnin v háji, ale na bilancování ještě brzo. SPFka určitě dejte někam do pohotovosti, protože dneska bude hezky. Já jsem Markéta Rachmanová, čekají nás společný hodiny. Já se těším, co vy?
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Rádio 90. Marcel Romanov by klidně podle jména mohl být nějaký potomek ruských šlechticů. Teď na Hit Rádio 90. 10 minut po 10. Hvězda v Karlových Varech, už dochází šaty. Víte, jak si vždycky balíme na dovolenou, abychom měli dost na konkrétní dny. Tak tady už jsou hadry přehrabaný a protože se nesmí stát, že si na dvě akce vezmou dámy jednu robu, tak je na čase to prostě zabalit. Festival končí zítra, poslední křišťálové globy budou rozdané. No a u nás za chvíli Goo Goo Dolls, třeba. Hezký dopoledne.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
12: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Jestli je pro vás pátek dopoledne důležitý čas, 10 hodin 24 minut, Hit Radio 90, taky Madonna. Album Confessions 2 sklízí právem velmi kladný body. Kritici jsou fakt jako upřímně nadšený, že za 2 roky práce se Madoně a producentům povedlo nahrát něco, co skvěle naplňuje plán a představu. Nebudeme prostě fňukat nad rozlitým mlékem ve společnosti, ale budeme potom mlíce tančit. No a ty kladný reakce podle mě nejsou proto, že Madoně je 67 let a že by se neslušilo jí naložit. Navíc Madonna se spojila u příležitosti vydání novýho alba s partnery, který z ní udělají ještě zářivější hvězdu, taky díky tomu viděla ještě více peněz. Třeba billboardy s jejím portrétem se objevily po světě, je tam obrovský nápis Absolute Icon a to všechno Madonna v růžovém hávu, jedná se o limitku na vodku, tak u Madony už asi občanku nikdo kontrolovat nebude. Aha, za chvíli a právě teď taky Warren G a Sissel tady na Hit Radio 90.

0: se ta porodnost zvedla. Ale dneska, jak všechno děláme hlavně v partě a v kruhu přátel, tak s tím úplně moc nepohneme. Máme mezi váma mimochodem nějaký plody letních lásek? Dejte o sobě vědět. 728 686
1: 36 Hit Radio 90. Právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hrajeme největší devadesátky v éteru. Jsme Hit Radio 90. Tohle to je Michael Jackson a pokud jste ještě neviděli jeho životopisný film, můžete si to nechat klidně na prázdniny, až se budete chtít ochladit v kině před sluncem, anebo naopak se v srpnu třeba schovat před deštěm. Pořád v nabídce kin film Michael je. Prázdninový páteční provoz, jak to vypadá, pojďme na to.
1: Pěkný pátek přeje Eliška Votrubová. K nehodě tří osobních aut došlo na 207. kilometru dálnice D1 u 9 křížů. Se zvýšenou opatrností kolem, ale zatím bez držení projedete. Na D1 zůstaneme. Další bouračka je na 146. kilometru ve směru do Prahy. V levém pruhu došlo k nehodě osobního auta, které narazilo do světelné signalizace. Místem se jezdí jenom jedním pruhem, ztratíte okolo 10 minut. A komplikace čekejte i v hlavním městě. V Praze se bouralo na Barandovském mostě ve směru na Smíchov u sjezdu na Modřanskou. Jsou tu v sobě dva osobáky, očekávejte problémy a počítejte se zdržením. Přejeme šťastnou cestu.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojarovku Nratice.
6: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojarovku Nratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
5: Těšíme se na vás.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Padesátka.
1: Pátek bude jasný až polojasný. Během dne, zejména na severu, se můžou objevit mraky. Tam bude kolem 24, jinak čekáme teploty od 25 do 29 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Vypadá to, že je to tady. Trvalo to rok? Už se nám možná stejskalo, ale opět se to hlásí. Letos navíc možná to přišlo o něco dřív. A my už se nemůžeme dočkat. Začíná totiž období Nechcete cuketu. Já už mám nabídky 3 a zatím teda všechno beru. Jsem Markéta Rachmanová, hezký pátek.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: 11 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio 90 a taky píšete na 720 868 636, to je číslo sem k nám do studia. Já jsem chtěla vědět, jestli jsou mezi váma nějaký plody letních lásek. Tenkrát se tomu říkalo letní nehoda, dneska by to prostě bylo neplánované těhotenství. A napsala Kamila, představte si. Ahoj, já jsem typický prázdninový plod. Naši jeli v 70. letech poprvé společně do kempu a domů už se mamka vracela se mnou. Nikdy jsem neměla pocit, že jsem letní nedopatření. Mějte děti, je to super. Tak to asi podepíšeme, ne? Však je to léto, jezdit má daleko větší zábava. 728 68 636 a 90 za chvíli zpátky.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
8: Migové,
7: Harley,
8: Xindl X,
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

to miluju. Boyz II Men na Hit Radio 90. Dodnes obrovská legenda. Nikdy to vlastně nebyl boyband v pravým slova smyslu. Ani žádný skandály kolem nich nebyly. Žádný rozbíjení hotelových pokojů a večírky s lajnou na stole. Oni prostě vždycky chtěli hlavně zpívat. Až tím možná byli pro takový ty divočejší faninky trošku nudný a otravný. Ono taky, co s klukem, co místo vína pořád jenom usrkává Vincentku. A proto je to pestrý, že ty zlobivý kluky umíme taky. Tento týden uplynul totiž rot od comebackový šňůry skupiny Oasis, která byla obrovská na 5 kontinentech, 41 show. Co bude dál? Whatever. Teď Hit Radio 90.

0: Petr Muka, skupina Šalom, hrajeme 90ky non-stop. Ráda vám připomenu také náš Spotify speciál 90ky v kině. Je to speciálně poskládaný playlist výhradně z těch filmových hitů, takže si z toho můžete večer venku u ohýnku třeba udělat hudební kvíz. Z jakýho filmu je tenhle konkrétní hit? Ivo Alač pro vás má navíc každý den kolem 17:30 jeden hit, který je spojený s nějakou filmovou událostí. A dneska v podvečer to bude Enrique Iglesias a jedna taková romantická balada, kterou jste možná fakt hodně dlouho neslyšeli, ale určitě ji znáte. Tak dál laďte Hit Radio 90. Plány na příští minuty jsou jasný, do 12. Britney Spears anebo Faith No More.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jestli se něco poslední roky řešilo kolem Britney Spears, pak to byla její svéprávnost a také výstupy na sociálních sítích. Stačilo na chvilku zabavit mobil a je klid. Já chápu, že na dlouhých prázdninových cestách autem, kdy je tam ticho jak v kostele, je mobil záchrana, pokud teda nejste řidič. Aktuální dopravní servis právě teď.
1: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na trase z Kolína směrem do Čáslavy na úrovni Nebovit došlo k nehodě dvou osobních aut. Na místě jsou záchranáři a silnice je dočasně uzavřená. Kolony se tvoří v obou směrech. Popojíždět budete i v Praze na jižní spojce. U sjezdu na Průmyslovou ve směru k Barandovskému mostu bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně od sjezdu na Běchovice. A zdržíte se také na dálnici D1. Na stém 94,5 kilometru směrem z Brna na Vyškov se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona vás tu zdrží přibližně 10 minut. Ode mě všechno, přeji vám šťastnou cestu.
0: Ode mě ne, já ještě přidávám trasu mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Slovenskem, je to na úrovni Vigantic, bourala tady dvě osobní vozidla, provoz je v místě řízený kyvadlově, tak počítejte i tady se zdržením.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Příjemně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: 90.

0: Klasika.
1: Pátek bude jasný až polojasný, během dne hlavně na severu můžou být mraky, tam taky teploty 24, jinde 25 až 29. Zítra v sobotu bude jasno až polojasno, teploty taky kolem 29 stupňů. Na Šumavě, pokud vás to zajímá, tak třeba 21.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: Dneska v 9 hodin večer semifinále fotbalového mistrovství světa ve fotbale. Ano, jakého jiného. Španělsko proti Belgii, tak buď to bude taktická nuda, kterou rozsekne jeden moment, anebo napínavý thriller až do poslední vteřiny. A buď budou na konci oslavný belgický piva, anebo španělská kava. Já mám teda radši španělskou kavu. Markéta Rachmanová s vámi a k tomu pitnému režimu posíláme Backstreet Boys.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: pátek, 10. červenec a Hit Radio 90. V první polovině 90. let kapela Verve docela dost experimentovala s psychedeliky a s extází. Já si vzpomínám, že se hodně tenkrát psalo o americkém turné v roce 1994, kdy Verve byli na šňůře s Oasis a zpěvák Richard Ashcroft byl hospitalizován kvůli těžké dehydrataci, kterou teda neměl ze sluníčka, ale bylo to způsobený drogama a bubeník pak skončil dokonce v celé za demolování hotelového pokoje. Tak když zavřeme oči před všema těma skandálama kolem Verve, uši si pořád vrní nad nadčasovostí těch skvělých hitů. To byl Lucky Man na Hit Radio 90 a už za chvíli třeba Ozzy.
1: To nejlepší z 90 najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Posloucháte Hit Radio 90, 4 minuty před 12:30, doktor Alban, It's My Life. Žádný život ale není tak dlouhý, abyste třeba v 88 letech nevydali debutové album. Já jsem strašně příjemně šokovaná tím, že herecká hvězda, Oscarová legenda Anthony Hopkins vydává právě teď ve svých 88 letech svoje první debutový album. On hudbu skládá už hodně dlouho, ale vždycky to bylo jen takový jako lenošeníčko, takový doplněk po natáčení. A teď už je to oficiální, první single Broken Road už je na Spotify a je to opravdu nádherná klavírní instrumentálka, taková ta klavírní suita. Nečekejte, že Anthony Hopkins tam bude zpívat, jo? Je to opravdu symfonie. Já si ji představuji do auta, k západu slunce, po otevřený okýnko a k tomu Sir Anthony Hopkins. Teď Take That.

0: To jsou KLF na Hit Radio 90 a Kevin Bacon i se svou manželkou Kyrou už jsou taky v Karlových Varech. Dneska večer tam představí hororovou komedii rodinný film, který opravdu režírovali oni dva jako rodiče a jejich děti si tam opravdu společně s nima zahráli. A protože ve Varech je i kolega Ivo Alač, tak příští týden vám určitě ve vysílání dá osobní doporučení na filmy, který si po Varech najít v programech kin. Já třeba vím, že dám určitě dokument o Báře Basikový, kterou dneska na Hit Radio 90 jistě uslyšíte. Do 13. ale vybírám Bon Jovi.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Když muž opravdu miluje ženu, jak zpívá Michael Bolton, tak ji prostě v létě pochválí šaty, účes, opálení a umíchá drink k bazénu, jo? Tak to berte jako návod na víkend, co nás čeká. A pokud se na něj dopravujete právě teď autem, přinášíme aktuality z cest.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na trase z Kolína směrem do Čáslavy na úrovni Nebovid došlo k nehodě dvou osobních aut. Na místě jsou záchranáři a silnice je tam dočasně uzavřená. Kolony se tvoří v obou směrech. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy počítejte také se zdržením. V nesouvislé koloně popojíždí kamiony od tého 64. kilometru až do Brna. Osobní auta zpomalují na tém 77. kilometru. Ty se zdrží asi 15 minut. A kolona je také za Brnem, ve směru na Vyškov. Zpomaluje se na 201. kilometru a popojíždět budete k Rohlence na 207. kilometr. Ode mě je to všechno, přeji vám šťastnou cestu.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Psyndle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Gold Class v multikinech Sinestar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class Sinestar.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Pátek bude jasný až polojasný, během dne zejména na severu se můžou objevit mraky, taky teploty budou tam nižší, 24 stupňů, jinak čekáme 25 až 29.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Další páteční hodina je tady, s vámi Markéta Rachmanová, 10. červenec, valíme na vás faktor 90, abyste nám co nejdéle vydrželi pěkně svěží a měli takovou tu nabustovanou pleť. Něco končí, možná pro vás dovolená, tak to hlavně nežeňte a možná, že vám taky začíná, tak to taky nežeňte, protože přes rychlý a ostrý tempa je tady Madonna.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90 nonstop.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Oh, what a perfect day. To se klidně může hodit k tomu včerejšímu 9. tenisovému červenci. To, že ženský finále Wimbledonu bude v českých barvách, to po včerejšku už víme, máme z toho obrovskou radost. Takže jedna dostane mísu, druhá podnos a až to pak na afterparty dají holky dohromady, bude to tak jako tak skvělý večírek a nádobí mají vlastně zajištěný. Hraje se zítra v 5 a dneska v podvečer to bude velká tahanice o mužské finále Wimbledonu, kam se pokusí mimo jiné postoupit Novak Djokovic. Rok před svou 40. Wow, velký respekt. Dál ladíte Hit Radio 90, bude Meredith Brooks. Hezký pátek.
1: Hit paráda Juročár se vrací. Každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Devadesátky.

Posloucháte Hitradio 90 a tento týden se stala taková unikátní a hodně exkluzivní věc. Já vás trošku zasvětím. V Británii mají taky rádio, který hraje 90 non-stop. Jmenuje se Hard 90s a moderuje tam, představte si, Emma Bunton, jedna ze Spice Girls. Vysílá tam už opravdu hodně dlouho, já ji hodně ráda a hodně dlouho poslouchám, protože má takový jako velmi příjemný hlas. A protože tento týden uplynulo 30 let od vydání Wannabe, tak si Emma Bunton pozvala do studia jako hosta Melanie C, svou velkou kámošku. A povídali si tam zcela otevřeně mezi sebou o možnosti návratu Spice Girls na scénu. Jo, ten rozhovor to nebylo jako když se baví hudební dramaturgové rádií, nebo hudební kritici, nebo promotéři, ale opravdu jedni z nich. Ani jedna z nich to nevyloučila. A shodli se na tom, že se jenom vlastně čeká na ten správný moment, kdyby se Spice Girls měly opět vrátit na scénu. A zároveň si teda nechtějí možná zkazit prací a nějakým tlakem na úspěch ty skvělý vztahy, který teď co by holky po 50 mezi sebou Spice Girls prostě mají. Takhle, já si trošičku myslím, že ten rozhovor na Hard 90s už byl vlastně nějakým promem na to, že se to prostě v dohledné době stane. Přece jenom je pravda, že ta pověstná dívčí a ženská síla je na tomhletom světě pořád víc a víc potřeba. Teď New Order, Hit Radio 90.

0: slyšíme se v pondělí 13. července, kdy všechny markéty hodíme srp do žita, nikoli do obilí. Tak hezký víkend.
1: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz. Ptáš se
1: mraků, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátky non-stop.
1: Pátek 10. července, už jsou to dva týdny, co začaly prázdniny, což teda asi nechtějí slyšet ti, kteří mají pocit, že to hrozně rychle utíká. No, utíká to, no, ale utíká nám to tady společně v té naší společnosti Hit Rádia 90 a nejlepších devadesátek, které hrajeme. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásný pátek, no a hned nám to tady celé společně ještě více rozjasní Coolio skvělým hitem z Nebezpečných myšlenek.
0: Hit Rádio 90 a Ivo Alač.

0: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Další vystoupení Roxette v Česku se blíží, ale bude znovu bez Marie Fredriksson, jedinečné zpěvačky, která nás bohužel před několika lety už opustila. Ale neustále si tady připomínáme na Hitrádiu 90 těmi skvělými písněmi Roxette. Tahle ta byla z alba Joyride, což byla moje úplně první audiokazeta zakoupená v Česku. A z toho Walkmana jsem ji pěkně dlouho nedostal a přehrával jsem si pořád dokola. Třeba i Fading Like a Flower, což jsme si dali právě teď na Hitrádiu 90. No a přiznám se, že ještě radši než Roxette mám Alanis Morissette. Tak si pojďme dát její Head Over Feet. I had no choice but to hear you. You stated your case. Time and again.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: To není možný, že to ještě nemáte.
2: Tak my taky čekáme, že jo?
3: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
4: Tak to musí stát na účtárně.
1: To už je po splatnosti.
4: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ naši

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
2: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
1: Těšíme se na vás.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
5: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
5: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
4: Velká devadesátková show.
5: Letní atmosféra.
4: Rodinná picnic zone.
5: A program pro děti.
4: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
5: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
4: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Fanoušci Stoneu jistě vědí, že dneska vyšlo nejnovější album nazvané Foreign Tongues a taky vědí, že na něm hostují Paul McCartney, Robert Smith The Cure a Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. A rozhodl jsem se, že si jako dnešní 3 ve 3 dáme na Hitrádiu 90 právě tři hity těch zmíněných hostů na té nové desce Stoneu. Paul McCartney nabídne Youngboy, The Cure, Friday I'm in Love a od Red Hotů si dáme Other Side.
0: Ivo Alač. Hitrádio 90. 3 ve 3.

0: 3 ve 3 na Hitrádiu 90.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Tahické léto v Aquapolspraha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Cher je jednou z těch, které v tomhle měly vždycky naprosto jasno. Chtěli, aby se jim partner věnoval maximálně. Potřebovali 100% vztah, žádný polovičatý. Chtěli od partnera plnou lásku a věrnost. Nebo radši nic. All or Nothing byl i název hitu, který právě teď dozněl od Cher. A to, co následuje, je od kapely, která by brzy měla dorazit do České republiky. V srpnu bude mít koncert v Praze. Teď ale bude mít vystoupení na Hit Radio 90. Tady jsou OMD.

0: Výsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Gold Class v multikinech Sinestar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class Sinestar.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
10: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
11: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
12: A já vám jako dlužím?
13: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
17: Mirá.
16: Rybičky. Hrady CZ. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
17: Migové.
16: Harley.
17: Xindle X.
16: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitradia City.
18: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
16: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
19: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Devadesátky.

0: devadesátky non-stop.
1: Co mám hodně rád na Hitrádiu 90, je to, že ve vysílání se občas objevují i ti, kteří už bohužel nejsou mezi námi, a tak na ně můžeme zavzpomínat. Já jsem měl vždycky hodně rád Dolores O'Riordan a dokonce jsem se s ní jednou osobně setkal, na což nikdy nezapomenu, a proto jsem taky hodně smutný, že už mezi námi není. Ale právě občas mezi námi je na Hitrádiu 90. Teď jsou před námi The Cranberries a Dreams.
0: Hitrádio 90 a Ivo Alač.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
7: Asi 100 000.
6: A ty s tím nic neděláš, jo?
7: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
6: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
7: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
6: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

Podcast Hitrádia 90 o fenoménech 90. let nazvaný Vypalovačka jste si oblíbili, za což jsme samozřejmě rádi, ale teď si dává prázdninovou pauzu. Poslední díl je o královně popu. Jestli jste ho ještě neslyšeli, tak mrkněte na hitradio90.cz, tam jsou všechny díly pohromadě a teď je tady u nás přímo ve vysílání Madonna.

0: Trefíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland, z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Co vlastně máte v plánu na víkend? Pojedete někam a nebo budete relaxovat doma u Hitrádia 90, což samozřejmě taky nevadí. Připomínám, že už dneska startuje putovní festival Hrady.cz, to je jeden takový tip. Nebo můžete taky ještě do Varů jet na zakončení festivalu. A nebo prostě zůstaňte s námi, no. Pet Shop Boys budou určitě pro.
0: Ivo Alač. Hitrádio 90.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindl X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hitrádu 90 Adiemus, tohle bylo z jedné reklamy, ale teď si pojďme dát něco z filmu, konkrétně z romantické komedie Jen blázni spěchají, ve které si zahráli Salma Hayek a Chandler's přátel, který už teda mezi námi není, Matthew Perry. V tom filmu znělo hned několik pěkných písní a mimochodem i debutový single pána, kterého dobře znáte, ale tu jeho první věc jsme si ještě nikdy na Hitrádiu 90 nezahráli, tak tady je její premiéra, vzhledem k tomu, že je to dneska 29 let od české kinopremiéry filmu Jen blázni spěchají. Enrique Iglesias, Si tu te vas.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řekl, že jasně. Ptali se mě, kolik se mi stačí.

0: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
1: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
0: Těšíme se na vás.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
4: 90.

0: Hit Radio 90. Hit Radio 90.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
8: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Hit Radio 90.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: opraví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.